0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jih Cymbálka.
2: Pane učitel, prosím vás, já bych se vás chtěl rád na něco zeptat.
3: No tak než začnu vyučování, co pak?
2: Já jsem se chtěl zeptat, je stejně dlouhá vzdálenost tam jako zpátky?
3: Jak to myslíš?
2: No, řekněme, je přesně z Plzně do Prahy stejně jako z Prahy do Plzně?
3: No samozřejmě, nebo až má řekněme odsaď na Kladno, je stejně daleko jako z Kladna do Prahy.
2: Mhm. Ale to mně nejde, mně je to nějaký divný, že to je vždycky pravda?
3: No samozřejmě, že to souhlasí.
2: Ale já bych se vás chtěl na něco zeptat. Jak je to možný, že od nového roku do Silvestra je jiná vzdálenost než od Silvestra do nového roku?
3: Tak se nesněj, já si to promyslím a dám ti odpověď v příští hodině. Ale teď začnu zkoušet. Ty tady vstaň a řekni mě, kdo byl Karel IV.
2: Karel IV. Byl otec vlasti.
3: No dobře. A kdy umřel?
2: Prosím, pane učitel, on umřel? Já ani nevím, že byl nemocný.
3: No, oni to budou hlásit, samozřejmě. No a teď mi tady řekne tenhle ten něco o Kolumbusovi. Kdo to byl Kolumbus?
2: Kolumbus byl znamenitý člověk tím, že postavil vajíčko na špígru. Na špičku.
3: No tak proto. No a dál?
2: Kdy objevil Kolumbus Ameriku?
3: No, kdy?
2: Kolumbus objevil Ameriku.
3: No to vím, ale kdy?
2: Ale kdy? Kolumbus objevil Ameriku. A už to vím. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
3: No, vidíš, že to víš.
2: Ale, pane učiteli, že to utíká, co?
3: Ale dej nám pokoj. A teď ty tady, jak se tady na mě tak koukáš, tak ustrašeně. Ty prej si uvázal kojce na voca z kastrol.
2: Já jsem žádnej kastrol. Pane učiteli, žádnej kastrol kojce neuvázal.
3: No jak pak ne, já tady mám...
2: Není to, pane učiteli, žádná pravda, to je falešní urání. Já jsem žádnej kojce na voca z kastrol neuvázal.
3: A kdo to byl?
2: Prosím, pane učiteli, to byl bratr.
3: Bratr, no a to ty jako hodnej žáček. Jsi mu v tom nemohl zabránit?
2: Prosím, pane učiteli, nemohl.
3: No a proč ne?
2: Já jsem byl zaměstnán.
3: No co jsi dělal?
2: Já jsem tu kočku držel.
3: No to je hezká výmluva, Tak počkejte. Tak teďka si tady řekneme nějaký ty básničky, co jsme se učili. To se mi... No tak ty tady, ty, no zrovna, no. Když máš takový nápady s tím kastrolem, tak nám budeš říkat básničky.

0: písničku, no. Kterou?
1: No, pane učitel, já jich umím víc, ale já bych chtěl začít nějakou takovou Vrána a Liška.
0: No?
1: Vrána a Liška. Básnička od Františka Čelakovského.
0: No, dobře, tak dál.
1: Vrána a Liška. Básnička od Františka Čelakovského.
0: No, to už jsme slyšeli.
1: Na vysokém dubě sýrec držit zhubě, paní Vrána seděla a sejrasně si hleděla. V tom mi Liška ucítivši, onem z doupy spěchala a se koráně přiblíživši touhle začala. Jak jsi krásná, sestro zlatá, jak jsi všecka pěkňoučka, bílá, modrá, kropinatá, červená i běloučka. Kdyby jsi hlad jako pér měla, věř, že bych ti věřit chtěla, že jsi nejkrásnější ptáče v lesích našich ohniváče. No.
0: Tak dál.
1: No tak dál. V lesích našich ohniváček.
0: No.
1: Ohniváček.
0: No počkej, nech toho váčku a nech toho ohybání a teď mi řekni dál.
1: Já budu radši říkat jinou tady nějak. Svatební košile, básnička. Básnička tadyhle taky. No. Svatební košile, básnička. Devátá hodina odběna a lampa ještě svítí.
0: Koukej nestrašně, povídej to jako básničku.
1: Svatební košile, básnička od Jaromíra, jako Jaromíra. Svatební košile. Na devátá hodina odběna a lampa ještě svítila. A lampa ještě hořela, co nad klikátkem vysela. V tom Miliška ucítivši.
0: Ale.
1: Ale. No ne, to bylo špatně. Básnička od Františka.
0: No?
1: Od Františka Josefa prvního.
0: Co to máteš zase?
1: Svadební koš, brabec. Svadební brabec na vysokém... Ne, na vysokém. To byla Vrána. Je. Brabec, křičel, co mám dělat, to já vím, co mám dělat, to já vím, pane učiteli, já opravdu nevím, co mám teď dělat.
0: No tak si sedni.
1: Tak si sednu.
2: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci. Teď je to perfektní.
0: Dirigento, začátkando.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tož vítajte, milí přátelé. Vítajte vy všetci, co sa rádi smějete, co máte rádi dobré vínko a dobrou zábavu. Víte, každý z nás sa sem tam pozastaví, aby sa poohlédl za tým, co sa mu v živote podařilo udělat, anebo nepodařilo. A tak a já jsem sa na sklonku tohoto milénia rozhodl vám, se kterýma jsem sa dlouhé roky setkával, jak na pódiu, v televizi, rozhlase, anebo jenom tak u pohárku dobrého vínečka, nabídnout to najveselejší vyprávianí z mojich nahrávek. Za ty dlouhé roky jsem učinkoval s hodně muzikantama, ale určitě tá kapela, ze kterou jsem toho najvěc prožil, byla Moravánka Jana Slabáka. Tož na samý úvod sa podívajeme do Letovic, kde bylo s chlapcama z této kapele opravdu veselo. Přeju vám dobrou zábavu.
2: Letu se tady a není záchrany. Už ještě jednou pěkný dobrý večer a dovolte aj mě, abych vám popřál tu najlepší pohodu, o kterou se vám starají tyto šikovní chlapci. Tak to říkáte teď, no to jsou fešáci, co? No, keď si svobodní před důchodem. Ale musíte uznat, že najšikovnější z celé té partie je můj velice dobrý kamarád a váš rodák, náš dubista Zdeněk Lihán. Potleskajte ho za studii. Smrdí po borovičce, no. Ano, no tak ale, víte, on vždycky říká, Fransku, já mám taký problém. Já, když vezu u nás na Karlov do hospody, poznáte tu Karlov univerzitu tady, že? On už má třetí maturitu tam, no. Tak vždycky ve mně začnou bojovat takový dva duchové. Jeden duch říká, Zdenku, pí. Druhý říká, Zdenku, nepí. Jeden říká, pí. Druhý říká, nepí. A než se ty dva duchové mezi sebou domluví, já jsou načápaný, no. No ale musím ještě vzpomenout dalšího kamaráda, kterého tady mám. A to je náš tenorista Miloš Kučírek. Potleskajte, Miloška. Počkajte. Milošku, jak se na tebe tak dívám, ty hodně po ten světě cestuješ, co? A že už máš aj vlasy spakované. No ne, ale jinak je to všecko pořád, lúbia sami chlapci a taky, jak se říká, že jeden je po tatovi, druhý je po mamě, já jsem byl včera ve sklepě, to jsou po opici. No vidíte, chlapci, běžte si odpočinout, máte tam ponalévané, zapeskáte.

říkají, to jsme vám hráli na severu tam v Ústí nad Labem, tak to se má jmenovat jen Ústí, že tento rok samozřejmě nad Labemi, no. No, to je všecko, ale jak byly ty volby, já jsem volil erotickou stranu. Ano, to jsem šel z mou starou manifestačně a tu erotickou stranu toho šuplíka sem hodím. Protože podle mě, má nejpěknější vládní program, lebo ty jediný si opravdu zvykají na tu chudobu, na schůzi chodí na hatý. Ano, koukáte všeli, jaké ty hambaté plese, co? A těch časopisů, co je, Playboy, Sex Tabu, to můžete včelkali, ani na ten záchod to nemůžete dát. No, kdyby, jedině potom, že byste z toho postřeli to pixe, co víte? Ale aj u nás včelkají v Lanžotě máme pobočku té nezávislé erotické iniciativy, ano. Můj starešek je předsedů z dobrého kořina, co? To je ten jihomoravský kohut, no. Reprezentant. Tak není vám dávno, jsem se vám stavil na schůzi, víte, mají to na obecné škole, tam mají tabulu, aby se to všechno nakreslili zrovna. No, akorát vám tam probírali, také dobré téma měli, způsobit jeho milování. To byste, chlapci, nevěřili, co všechno ze svou starou můžete dívat za kotemelce. Ano, to bych ho potom poslal do toho cirkusu Humberto, no. To máte všelijaké milování, španělské, to když vás tlačá boty, italské a francouzské, a ze zadní lavice se ozval soused, zakřičal, že chlapci, ještě vám tam chybí indické milování. Říkáme, ty, jak je to indické? Říká, no jaké, no včera jsem se tulil k mojej a ta zavrčela, že tato nech to na Indii, no. Indické milování, že nech to na Indii, to by bylo delší než Dallas. Jo, nemá také tolik dílů. No, ale proto je taky můj stareček předsedů té strany. Lebo si zebral nakonec chůze slovo a řekl velice pěknou věc, že chlapci, já vám poradím jak na to. Když já se jdu tulit k té mojí, tož jí nasadím plynovou masku. Za první je v těm pěknější, za druhý vám do toho nekecá, a když si ucpete filtr, tak se buháže jako 18 letá. Co říkáte, chlapci? Plynová maska. To je dárek Modožo. Ano, a aj s tím chobotem to můžete koupit. No to jsou dneska i všelijaké ty erotické pomůcky. To u nás vyrábí gumosex, představí. To je zmíněj kvůli vátému sortimentu, tak co lehátka už tam nedívají. No, taky to vám taky jdu po Lanžotě, po těm našem budoáři, tam máme ty butiků nasáčkovaný. A jdu vám tak okolo drogérie, říkám na krucinál, na co to dostali za ty nové barevné kolky do Vinohrada, nebo co? Tudy jdu blíž, to byly ty Robertky. Aška tady pichlo, že vyvážáte slav ráble, no. No, ty jsou dobré, ty vám vytečou za 3 minuty aj s baterkama. Tam nemusí být jeden zajíček, ten Duracell, víte, jak poskakuje v té reklamě, tam bubnuje. Ale za to vám automaticky poskáču celou zahradu. Ha? A bez namáčaní. To je dneska i bez toho namáčaní důležité, co? To se ani nevrznete. Ježíš, to jsou zase všelijaké ty reklamy, co? No, mě se najvěc lubí ty reklamy, že skvrny od vizíru najlepší vyperete variéli. Co, to neznáte? Nebo Heleno, ty kradeš? Protože nejsi tak hůba, abych nakupovala, no? Alebo ta moja fernet a rum každý v jedné lahvi? Já ne, já se chci nemožrat a jít, no. Ano. Dobré to je. Je? Tetino, vysmrkajte se, klidně odkažte se. Tady v té první řadě tak se vyjímáte pěkně. A i tu halenku to máte v nějakém drahém prášku prané, co? Nebo ty barvy se vám tady tak smějí, no? Ani nemusíte být profesorku matematiky, no. No, ale ty prášky, ten Ariel...

0: používáte ho? Ten je vynikající na tu zažranou špinu. No proč to nefunguje? Protože je špína zažraná. Ha! A moja stará vyžraná, to už tam nenapíšu. Počkajte, já si trošku odfúknu. Počkaj taky, naša stařanost blblá týma reklamama šva a koupila myslím kilo toho vizíra, to vizíráme, mizíráme, víte? Šva, že to vyskúša na těch starecových spotkách, jak to funguje, no? No, tak vám to donesla dom, na těch spotkách udělala uzel a vložila ho do kapsy. No a začala to prát, teda bez namáčaní, na to jsme si dali zvláštní pozor, no tak schovali jsme ji škopky, no. No starý člověk lahko zapomíl, lidi, oprava to, pověsiva to na dvůr a šva pro další várku. A než se vám vrátila, tak nějaký chuligáni jí to prádlo poschovávali. Ona vám vyleze chudáčisko, čučí na ty holé šňůry, zakřičí, že no krucinálu neuvěřitelný, a je skvrna otřešní zmizla. A zase jí bereme ve škopkách, no. Ježiš, ale jak jsem říkal, já nemám nic proti tým reklamám, to je výborná věc, jak uteká ten teleshopping z toho hododína, ta kometa přes tu televizu, kukáte. Jsem koupil z toho všelijaké ty roboty, ty mačkače, hranolkovače, která má tak dořezané ruky od něho už, no. Alebo minulej taky to jsem vám šiju a koupil jsem starý ten Tampax. Ne? Taká zelená škatulka. Tam je napsané, že aby už mohla dělat to, co dřív dělat nemohla. Ša, sa jí nechce od Vinohrada? Říká, zeber si tam, pak sama šíruj. Zadarmo tě budu živit. Tak já nevím, kam ty naftaný strčíva, ale létala tam jak Gagarinova raketa. Oči vylezly jak světlomety z Toyoty, no. Velice, no, dobré to bylo. A není dávno měla moja narozeniny, no, už také, ježiš, chulaty, jsem zaprašný přes kapsu, pořád vám třeba nějaký ten činčlový kožíš, to zdechlého kocůra, no. Ne, já jsem jí koupil k narozeninám Pampers. Ano, ten růžový, však to potom nosila místo ušánky. Ano, na to, když napadá sníh, to se nepromočí, víte? Ty nahodně promočení. To se můžete promočit, kolikrát chcete. Takovou kulu tady měla ze sněhu. Ani kapku to nepustilo. No, říkám a dovnitřku jí ještě koupím tu vložku. Alvajs? No. A když skočí z hůry, aspoň se jí nestane. Co? No. Bude vybavená. Jeju, takhle to musíte. Ale Najvíc na ty reklamy doplatil můj soused, no, chudáčisko špatlavé. Tak se vám ke mně opatrno šůral, potkal jsem, víte, taký celý zmoklý, vím, z Tešeckého rozm, takový celý pokřivený, říkám, Brunále, co ti je? Ke Francku ani se neptaje, že stará ti mi začala kupovat ten Black Diamond. A říkám, však co je na tém, tak to je dobrá zubná pasta. Máš potom takový ten čerstvý luf z huby? No říká, to ani ne, ale cudnu mi vajca. Chudáčisko sluze.
1: Tak to včil vypadá, že jsem si z děvčat dělal jenom srandu, ale aj pěkně jsem o nich mluvil. Ale to se musíme v našem vyprávění posunout o 2 roky dopředu, když jsme se zase zešli. Kde? No přece ve sklepě u vínečka.
0: Já už si říkám, ale co se škádlívá, to se rádo mývá. Třeba já s mojou ženou, však už znáte, šikovná, no, my se poslední dobu máme rádi, tak se aj dobře doplňáme, no, tak například, no, moja navaří, já zím, no. Moja nadává, já čučím. Já vydělám peníze, ona jich utratí. Ale máme aj společné zájmy, fakticky. Poslední dobu je u nás velice v baráku populární, pěstujeme ten aerobik. No, ano, fakt, moja létá po obyváku jak aero, já ležím na gauči jak bík, no. Ne, to vyskúšajte, vynikající to funguje. Počkaj, to se mi u také kansí. Na
2: autobusovém zastávce se jen čekává. V té první řadě také se tak motal strýček načápaný byl, okolo něho také pobíhala ta jeho taká symetrika a pořád do něho hučovatý ožravo, však to znáte, chlapi. Dojel autobus a strýček hned se teda valil k tému šoférovi po těch schodkách, stará ho ze zadu tak podpírava. Každý ten šofér se na to strýca podívá, říká: no strýcu, z tu vašu opicu to mi sem ani nelezte. On se podívá na svou starou, říká: vidíš to, stará, budeš moci dostat venku. Starý furek, ten načápaný chlap spadl na tu babu v té tramvaji, ona říká: no strýcu, vy teda vypadáte.
0: On říká: já vypadám hrozně, já to vím, ale já se z toho vyspím, ale ty jsi škaredá jako pizza, ty se z toho v životě nevyspíš.
2: Ale tak, to bylo, víte, já jsem o tém aj tak špekuloval už, proč my chlapí chodíme do tej hospody. Tak je to takový náš aj slovácký parlament, musíme tam, vždycky tam sa poscházáme, co je nového, starého, toto. A taky na druhé straně já se třeba těším dom, protože já jsem říkal, mám pěknou ženu a když o seba ta děvčica je pěkně dbá, není to špatná věc, jak třeba suseda, ta už nevěděla, jak má toho svojeho chlapa zaujmout, tak si vám koupila plynovou masku. Jura takto. Také došel dom z noční, teda no, hospody. Ona k němu vyletí té plynové masce, říká: Juro, jestli uhodneš, co je na mě nového?
0: On tak chvilku prohlédá a za chvilku řekne, že herna, jestli máš tuším vyškubané obočí, nebo co?
2: Tak no, ale Tereza to hned Jurovi oplatila. Také Jura jednou tak osprochovaný, tak sa prohlédá v zrcadle a tak filozoficky praví, že panenko Maria, kdybys tak byl o 2 cm větší, že to bych byl úplný král. A jeho za k němu tak přitočiva říká: a kdybys ho měl o 2 cm menšího, tak budeš královna. No. Je teda fakt, že lidé jsou ze sebou nespokojení, tak čilkaj, co je těch přípravků, všelijakých těch tabletek.
0: To říkaj taky, v lánžitě před obchodňákem takové dvě tetky se vyprávěly, že
2: Rozi, že já jsem k tomu mojemu chlapovi koupila takové tabletky, pilulky takové, a ty jsou vyrobené z opičí žláz, to je na zvýšení té mužnosti, víš? A ta druhá říká: poslouchaj, Terinku, a pomohlo to, že já nevím, ale že zatím neslézl ze stroma, no. Vím, je to včilkaj aj moderní, je včilkaj nosit ty igelitové trenky. Chlapi, to jste ještě neskúšali? Ne? To radí v receptáři. Přemek podlaha, igelitové trenky, to je módní, protože prý pod igelitem všecko dvakrát rychlejší roste. No. A i ty babi, co dneska jim vrazá do těch doktorů, ty plastičtí chirurgové, to jsou nejbohatší lidé na světě. Jedna to má rovné, druhá křivé, třetí to má veliké, čtvrtá malé. Já mám třeba kamaráda a ta jeho baba si nechává ty svoje vnady tak zvětšit, že včilka, když vyleze ze sprchy, tak má suché nohy. Na.
3: Rádio Jich Cymbálka.
4: Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A v chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty posloch je, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger. Měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho. To zasyčelo. A já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mi to vykymácelo nahoru. Já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju, a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle, to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie Dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žízeň, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on! To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupujou své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zelném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý rystupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý rystupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babilým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandová hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, tyho, a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, koltinou! Koltinou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Jinou odpověď Ruda neznal. No oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
5: Proč?
4: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
5: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
4: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
5: Ty letuško peslokem, kde se matka dala 21 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co. Nebuďte zprostej, prosím vás. Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl. Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás. Já si o to nevím, hoďte si ty 20 korun. A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam popsal, že on je skvělý a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí se stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo. Ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit. Čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, seš normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, teď to stojí dolar metr, teď se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, teď máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, seš normální, ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo. On už se otočil jenom takhle, jo. A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to. Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup. Bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako Muskano, Ferdinand, Biasny, Nidrug, Dan, Abrech, Ferdinand, Jantiv, Ferdinand, Jantiv, a Ruda dělal A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borš dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo, hele, říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kavanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec, no tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, já to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollový zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. Ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhej, čtvrtej, šestej, sedmej. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Proč černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovice. my letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chrosta, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chrosta, ať se okamžitě dostaví ke stránce 49 od let Praha New York. Opakuji, inženýr Chrosta, ať se okamžitě dostaví ke stránce 49 od let Praha New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... jsme vypadali jako takový rytíři a, to, a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napisaný. Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šata. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš? Ne, tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to. Ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, teď si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo? Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Harmonici.
4: Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou a jim říká: hoši, nic z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě produbali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká: hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech. To byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká: to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase, kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká: pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám: prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce se viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal: mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl: složte mi tam, chlapci, 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal: tak to urovnáme, chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká: když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká: ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal: Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl: když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho Hosamu, zavězili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Šerhaufrem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít a Šerhaufr říká: no nic, já pomalu půjdu, a zmizel. A já říkám: Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl: jo, hochu, role si musíš hlídat.
5: Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani mejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on... Zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vzdášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoz, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, prosím pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak panově chcą? No to proszę bardzo, panově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to jest taki bardzo seriózny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 cm. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 cm. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem. To očičko se tam podíval takhle, ozvalo se: Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se nám podíval, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
1: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no...
1: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma, ten náměstek, jo. 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, ke cos'è succede? Io devo forse rimanere che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, con la gelosia, so che tu...
0: Nemiale, ma Frantíka, já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehoď, jde to gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Dobro, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastává.

nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový vočáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co? No tak se tak o sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do hlavy. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolili, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to... Ale proč, nebo co? Vždyť já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku. Vždyť on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouška. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkám, no to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že? Já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlapil. Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu,

0: a šli jsme.
1: To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolf a pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, to je taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chci čokoládu, je to takový život, no, naschledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jojo, pořád se něco děje.
1: A tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Nemocnice TGM Hodonín začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů. Moderní pavilon má zrychlit diagnostiku i ošetření pacientů a zlepší návaznost akutní péče v regionu. Pracoviště bude fungovat nepřetržitě a zajistí akutní péči pro více než 60 tisíc obyvatel Hodonínska. Dokončení nového urgentního příjmu plánuje nemocnice na říjen příštího roku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopečtí radní schválili další drobné opravy komunikací po městě. Přes léto chce radnice nechat opravit celkem 16 nejvíce poškozených míst. Práce se zaměří hlavně na vydrolený asfalt, propadlá víka, kanalizační šachet nebo poškozené části chodníků.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: A když bylo před kostelem

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Město Hodonín vysvětlilo, proč nebyla výletní loď Konstancie v poslední době v provozu. Důvodem byla propadlá revize elektroinstalace, kvůli které byla loď dočasně nepojízdná. Podle města je revize elektroinstalace považována za součást běžné údržby a provozní bezpečnosti, kterou má zajišťovat nájemce lodi. Stejná povinnost je podle radnice uvedena i ve smlouvě mezi městem a nájemcem. Město tak odmítlo tvrzení, že by revizi mělo platit nebo zajišťovat samo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Zahrajte!

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Výběrové řízení na novou ředitelku základní a mateřské školy v Bílovicích na Uherskohradišťsku vyvolalo mezi zaměstnanci části veřejnosti silné emoce. Dočasná ředitelka Andrea Koníčková označila konkurs za netransparentní a upozornila na vazby vítězné kandidátky na vedení obce. Radní ale jakékoliv pochybení odmítají a tvrdí, že výběr proběhl podle pravidel. Novou ředitelkou se má od července stát Eva Kirjeková. Část zaměstnanců školy přitom podpořila setrvání dosavadní ředitelky ve funkci. Situaci už řeší také odbory a podnět dostala Česká školní inspekce i Zlínský kraj.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Nemocnice TGM Hodonín začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů. Moderní pavilon má zrychlit diagnostiku i ošetření pacientů a zlepší návaznost akutní péče v regionu. Pracoviště bude fungovat nepřetržitě a zajistí akutní péči pro více než 60 tisíc obyvatel Hodonínska. Dokončení nového urgentního příjmu plánuje nemocnice na říjen příštího roku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopečtí radní schválili další drobné opravy komunikací po městě. Přes léto chce radnice nechat opravit celkem 16 nejvíce poškozených míst. Práce se zaměří hlavně na vydrolený asfalt, propadlá víka, kanalizační šachet nebo poškozené části chodníků.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
2: Rádio Jich Cymbálka, Hodonínsko 91,4 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Město Hodonín vysvětlilo, proč nebyla výletní loď Konstancie v poslední době v provozu. Důvodem byla propadlá revize elektroinstalace, kvůli které byla loď dočasně nepojízdná. Podle města je revize elektroinstalace považována za součást běžné údržby a provozní bezpečnosti, kterou má zajišťovat nájemce lodi. Stejná povinnost je podle radnice uvedena i ve smlouvě mezi městem a nájemcem. Město tak odmítlo tvrzení, že by revizi mělo platit nebo zajišťovat samo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku menší oblačnost, později většinou velká oblačnost, výjimečně slabá přehánka spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti. Přes den naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Neurologické oddělení nemocnice Kyjov patří podle nového srovnání kvality péče mezi nejlepší pracoviště v Česku při léčbě pacientů s mozkovou mrtvicí. Podle zveřejněných dat přežije akutní fázi onemocnění v Kyjově více než 94% pacientů. Nemocnice dosahuje výrazně lepších výsledků než řada dalších zařízení, a to i přesto, že léčí také velmi těžké případy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s deštěm i vydatnějším, který k ránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota 8 až 5 stupňů. Zítra na jihu Moravy zataženo s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne, večera, v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teplota 12 až 15 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Moravští vinaři uspěli na soutěži Great American IWC ve Spojených státech a získali celkem 143 medailí. Největší úspěch slaví rodinné vinařství Košut z Prušánek. Jehož Sauvignon 2025 pozdní sběr získal platinovou medaili a titul nejlepšího vína ve své kategorii. Další platinovou medaili si odvezla Pálava 2023 výběr z hroznů z vinných sklepů Lechovice.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s deštěm i vydatnějším, který k ránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota 8 až 5 stupňů. Zítra na jihu Moravy zataženo s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne večera v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teplota 12 až 15 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Cyklostezka mezi Veselým nad Moravou a Kozoítky je po rozsáhlé rekonstrukci znovu plně průjezdná. Oprava téměř 20 let starého úseku dlouhého 370 metrů stála přes 3 miliony korun. Město nechalo obnovit povrch stezky i zpevnit krajnice kvůli bezpečnějšímu provozu cyklistů. Náklady zaplatilo napůl město a Jihomoravský kraj. Trasu slavnostně otevřel známý cyklista Josef Zimovčák.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s deštěm i vydatnějším, který k ránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota 8 až 5 stupňů. Zítra na jihu Moravy zataženo s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne, večera, v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teplota 12 až 15 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Vedení Kyjova při pravidelné obchůzce městem řešilo podněty od obyvatel ze sociálních sítí i setkání hovory s vedením města. Mezi hlavní témata patřil stav cesty nad Hřbitovem v Bohuslavicích nebo údržba cyklostezky mezi Boršovem a Nětčicemi. Kyjov se zabýval také parkováním u školy v Boršově, technickým stavem mostu v ulici Jalovcová a úpravami prostoru u bývalých pekáren.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s deštěm i vydatnějším, který k ránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota 8 až 5 stupňů. Zítra na jihu Moravy zataženo s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne, večera, v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teplota 12 až 15 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Neurologické oddělení nemocnice Kyjov patří podle nového srovnání kvality péče mezi nejlepší pracoviště v Česku při léčbě pacientů s mozkovou mrtvicí. Podle zveřejněných dat přežije akutní fázi onemocnění v Kyjově více než 94% pacientů. Nemocnice dosahuje výrazně lepších výsledků než řada dalších zařízení, a to i přesto, že léčí také velmi těžké případy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s deštěm i vydatnějším, který k ránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota 8 až 5 stupňů. Zítra na jihu Moravy zataženo s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne, večera, v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teplota 12 až 15 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Máma rád, mě máma rád.
2: Lubi, mě máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Moravští vinaři uspěli na soutěži Great American IWC ve Spojených státech a získali celkem 143 medailí. Největší úspěch slaví rodinné vinařství Košut z Prušánek. Jehož Sauvignon 2025 pozdní sběr získal platinovou medaili a titul nejlepšího vína ve své kategorii. Další platinovou medaili si odvezla Pálava 2023 výběr z hroznů z vinných sklepů Lechovice.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer zataženo s deštěm i vydatnějším, který k ránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota 8 až 5 stupňů. Zítra na jihu Moravy zataženo s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne večera v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teplota 12 až 15 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Byl dobrý rok, slunečka i dešť a dostatek a haluze sa postřešněma jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lušňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek šmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodeja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás mi fištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek pod dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stúpli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ti sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ti tu mlsnou hubu zliskám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal, smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ním zaprášilo. Tetka žvali přes šprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travníci. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec, a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súká střešenky do sebe, obrysoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šulali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňu, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka, jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žoh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli, hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplotu lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj. Však já ti to nakreslím. A kreslili. Žalovali. Soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze stovovaných hrtepli a z kýšky. Jak uhlédl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snad ještě něco nepadlo. Pán sudci přísno pohledli na fukárku a pravili: tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
Čo, pane Rado, pár střešní? Vy ten pas křivě z něj hožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Súci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu za halenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuň.

0: z muziků a s muzikantama je vždycky hodně srandy a zažilo se hodně veselých historií. Je to to samé stavo, to bylo nějak na začátku, když se začal účinkovat z Moravánku. Tak jsme jezdili po těch velikých městách a jedenkrát jsme vám hráli desi v Praze a ubytovali nás v hotelu tehda Největším Fórum.
1: Jestli to znáte, takový to velikánské to tam stojí.
0: No pro mě chlapca z dědiny, když jsem jezdil do Brna, poprvní jsem viděl tramvaj, tak jsem řval, ježišmarja, letadlo. No nic, tak jsme tam dovedli před ten hotel, vylezeme ven, já jsem si nesl ten svůj národní kroj a hned vedlá mě stav jakýsi generál, začal mi to brát v ruky a říkám, necháš to na pokoji, to je kroj, to byl ten vrátný, že chlapi, já vám to zanesu na pokoji, říkám, nechajte, já to vám zanesu sám. Já tam mám flašku vína, ty máš červený nos, ty bys to pocestě vypil. Vlezli jsme tam do té přijímací haly. Já nevím, jestli se to někdy viděli. No, lážovské nádroží je proti tomu malý obyváček. Počítačů, dali nám klůček a že běžte výtahom. Tak jsme tam šli. No, ty výtahů tam bylo asi 15. Stiskl ten knoflík a ozval se ping, ping, ping, ping, ping, ping. Co to potezíralo? Vlezl se dovnitřku, stiskl se nějaké zlo vysoké patro. Lidé, jestli jste někdy v životě jeli v tém rychlo výtahu, víte, co to je? Já, co jsem pil to víno, tak se mi to všecko z noh vrazilo do hlavy. To udělalo se... Teď jsme to jížděli navrch, zase jsem zabrzdil. Zase jsem po mně všecko v nohách. No tak jsme otevřeli. Naši jsme ten pokoj, vlezeme dovnitřku. A pěknučké to tam bylo, televizoru a všechny ty satelitů, to jsme na to tehda hleděli jak jeleni. No a tak jsme si řekli, no unavení jsme už byli, že půjdeme aj s kolegou spat. Tak jsme se přesvědčili, já musím upozornit, že tehda si dostávám Vánocám také pěkné pyžamu, tehda bylo moderní, takové krepákové. No. A jestli chlapi víte, jak tady vepředu jsou takové ty rozpárky, aby se si nemuseli stahovat gatě, když jdete na záchod, no. Výhodu, akorát když jste šví, tak jste to právě museli popotahovat, víte? Aby středěvali ostudu. Jasné. Tak chvílečku ležíme, za chvílku zazvonil telefon a tam se ozvalo, že chlapi, kde jste? Tady důle, tady je veselo, chybíte, pojďte zaspívat. No kolegovi Tondovi už se nechci vojít a říkám, no nic, abych tady ležel, však půjdu. Tak jsem šel ven a najednou to za mnou se zacvaklo, tam byla taková ta gula. No říkal, však se zbudí, když dojdu zpátky. No a tak jsem ten krypákový pyžamě vyšel do hotela. Lude, našel jsem zase jít vítaj, tak jsem to postískal zase ping, ping, ping. Vlezl jsem do jedného, tam jsou všude zrcela, tak jsem se ještě pořádně upravil, abych to neměl na křivo. Stiskám ten tlačítko a říkám, a jedu důle. A všichni si říkám, pane komadě, bylo to páté patro, nebo nebylo to páté patro? Otevřeli se dvěrce, zase ty rýchlový tahy, zase jsem měl litr vína v nohách. Vylezu ven a říkám, hoši, kde jste? Nikdo se neozýval, tak jsem vlezl zpátky do výtaha, zase jsem stiskal šesté patro, zase jedu, vylezu ven, nikde nikoho nebylo. Žádné zpívání a říkám, o chlapci, já už to nebaví, já jdu spát. Tak jsem vlezl to výtaha, tak rozhodlý. A ty se saurosil, já říkám, pane komadě, kde já bývám? Já říkám, bylo to někde na vrchu. Stiskl jsem ale 12 nebo 13, kolik tam ty poschodí bylo, jedu na vrch, úplně orosený, vylezu ven a křičím, Tondo, kde jsi? Tondo. Nikdo se neozýval. Očil jsem viděl jakési pootevřené dvěrca, to jsem tam vběhl, však jsem chytl jakýchsi dvoch Angličanů, akorát byl v najlepším. Vyla mě, že haue, haue, haue. Já říkám, já das si z jich bín v Zlánžota, ty takový tam. Hned vedla Březva ví, až šulí jenzím byte. A byl se venku. No, Lude, ale co včílkaj? Už se aj Lude začal jaksi srocovat po tých chodbách. Tak jsem se částečně maskoval za květináčama. Tak jsem tam pobíhal. Říkám, nic Frantě, dá se nic dívat. Musíš se zajet důle, zeptat, kde býváš. Tak zase jsem zavolal výtah, lezu do vnitřku, zase jde rychlo výtah. Měl z důle, až tam mě to vykopilo do té haly. Lude, já jsem vyšel do té haly, akorát tam dojeli dva zájezdy jakýsi týchto šikmokých japonšíků. Ty mě začali všetci fotografovat. To si tam řval, že to je místní atrakce. Tak jsem se ještě podíval důle, jestli náhodou nevypadl.
1: Nebo kdo si tam zase mluvil jakési slonovi? No. Ludej, no, a všetci říká, fotografovali toto. No tak jsem ještě zaverboval, trošku jsem se uklonila, iž jak to by už ne, ne? A včil v ten krepákovém růžovém pyžamě přes trseli, tam jejich náměstí, jsem šel tým tetičkám. Ty už nemá tak hleděli za tu receptu, všecky tam se tak posrocovali, tak jsem k ní došel, říkám, ticho, nebuď nenápadně, ticho. Říkám, děvčata, nevíte náhodou, kde bývám? Oni se nás podívali, že odkud jste? Říkám, z Lážota. Říkám, pavacky horvět na vedlá transformátora. Už nevím, jak dlouho jsem tam stál. Nakonec zase došel jakýsi generál. Zase s tím rychlovýtahem vyjeli navrch. Tam mě ubytovali. Já vám musím říct, dotyčka, když projíždím okolo toho hotela Fórum, tak mě takto mrazí v záda. To je všecko. A teď už dáme prostor známým umělcům a osobnostem, kterých za ty roky prošlo mojím hlasem opravdu hodně.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: No, buď se ta kukla srazila, nebo se mi zhubla hlava, nebo co? Furt to tady lítá, já přes to prdla i svidím, teď se tady nedá ani popravovat. Vaše žádost o milost byla zamítnuta. No zas takový furt to nebyl. Takže nabrousí. Kdo tady udělal ty rejhy na té podlaze? Že ten můj mladý blbec zase chodil tady v těch španělských botách. Co ze školy, já ho přerazím. To snad není pravda. Tak jak to vypadá? A pojď.
4: Bacha, Tatiano!
5: Co tady blbneš?
4: Co mi říkáš, Tatiano, furt?
5: Jseš můj táta máma, ne?
4: No to jsem táta máma, ale nejsem žádná Tatiana. Co ve škole, jaký to bylo?
5: Ve škole normál, co tady blbneš?
4: Ale prosím tě, oni mají dělat nějaký testy, nějaký rekvalifikační testy, jestli mi vemou živnost nebo ne, tak...
5: No jo?
4: Tady trénuju, no.
5: Něco přišlo, doporučeně.
4: Ježišmarja, to je ono. To je určitě ono, oni mi chtějí...
5: A co jako?
4: To je z Berňáku.
5: Ne, z Berňáku to není. Nemá to mudrý.
4: No jo, ale má to žlutej, tak to je určitě z magistrátu.
5: Otevřeš to?
4: Ne, otevři to, ty mě se klepou ruce, mě úplně blbě, já si asi vytrhnu jazyk nebo něco.
5: No i to říkám, hele, z magistrátu hlavního města Prahy.
4: Kristovina.
5: Zradnice.
4: To je určitě kvůli tomu, jak jsem se ožral u kalicha a pak jsem nadával na všechny patelníky. Že jsem si ten jazyk nevyrval, nejsem tam les.
5: Pojď se do klidu, Tatiano, je to jenom opič objednávka na sekačku.
4: Jo, popravička, jo. Hmm? Kolik toho je?
5: No je to hustiárna, jich tady
4: 27. Počkej, to ses určitě blbě podíval, to budou jenom dva a rozsekat na 7x, ne?
5: Já čtu dobře. Jo? Je jich tam napsaných 27 a nebude se jenom sekat hlava, ale bude se taky čtvrtit, vyrvávat jazyk, sekat ruce a tak.
4: No tak to mě baví docela.
5: Tebe jo.
4: Čověče, no jo. Samý lepší lidi. No tadyhle je nějaký harant. To je jméno, to bych to i přál, čověče. No vidíš to, ještě ani nemá ani jednu družici. Bez družic, víš? No tak to budeš muset začít trénovat, kamaráde.
5: Já studuju, já už meče vemu do ruky.
4: A čím to chceš sekat asi tak? Ty jelito, myslíš, že jsme v době závise s Falkensteina, kterýmu usekli květák za ostřeným prknem? Prosím tě. Koukej trénovat. Jak s tím plácáš, prosím tě, takhle bys mu udělal na krku maximálně šlic jenom.
5: Šlik, Jáchym Ondřej Šlik tam píšou.
4: Šlik? No jo, šlik. No tak trénuj.
5: Hele, víš co, já to dělat nechci, je to hnusná práce.
4: Jaká hnusná práce, Hergot, ještě slovo, jak ty seknu.
5: Kluci, jak ty kluci ve škole, taky mě furt perou. No, říkaj, mydláš, jo, tě zmydlíme.
4: A co se tě ještě chlubíš, ty? A jel si vám do školy jednu palečnici, španělskou botu, kantorovi virvy jazyka, máš klid, už se tě budou bát.
5: Taky ten zev pořád tady s tím mučírny, kdo to má vidět, kdo to má poslouchat.
4: No, mě se taky boje a v hospodě mi dají i na sekeru a za zev mučírně já nemůžu. Já nemůžu za to, co jsem pošlou za cimprlíny. A jel furt, mě to moc táhne a tadyhle to bolí těma dřebíkama. Minule frajer byl vpletený do kola, protože já jsem v jednom kole a říkám, kolika chceš bejty ve meno, tak jsem mu vyplet, strčil jsem ho tadyhle do železný pany a ani necek, to bys viděl. No jo, hele, tak trénuj, páč, zítra to bude takový monster proces, to nás proslaví, to budeš čubrnit.
5: No mě teda ne, protože já to dělat nechci, víš co, já nevím, proč bych měl sekat hlavou někomu, kdo mi nic neudělal.
4: Jo takhle,
5: no.
4: Ty to bereš takhle jako humáně, jo. No jo, tak to s tebou udělám, jako to se mnou udělal můj táta, když mi předával řemeslo. On mi říkal, ty si na mě vzpomeneš, to už tady nebudu. Ale tohle řemeslo, to je zlatý dno. Já jsem si říkal, co to mele, když jsme žrali, rozumíš, brambory, furt brambory, výraz nouzí, no a vidíš, je to tady.
5: No a jak to ten táta udělal?
4: No ten táta to udělal tak, že řekl, že kat nebudu.
5: A co jsi byl teda?
4: No a co, no, vidíš, že jsem kat, ne nakonec, ale ty kat nebudeš, já tě do toho nutit nebudu, ty budeš dělat astrologa.
5: No, to je dobrý nápad.
4: Jo? Aha. To by tě bavilo, jo? Tak tady máš knížku, to se naučí z paměti. Víš, protože dneska za takový horoskop, tak to je stejně víc peněz než za nějakou blbou popravu. Hele.
5: Ježiš, ty to ani není česky.
4: No to budeš muset umět latinu, jak když by čemrská.
5: To se v životě nemůžu naučit.
4: No ne, v životě to se naučíš, tuhle knížku do konce týdne, jinak nevytáhneš prdle z baráku.
5: No to teda vytáhnu.
4: No to teda nevytáhneš jedině přes mojí mrtvolu.
5: Jo, jak chceš.
4: No vidíš, hele, to se mi líbí. Už je hezky vytočený panáček. Hele, a to si představ, že těch 27 lajdáků tady, co je napsaných, tak ty všichni chtěli, abys tu knížku uměl naspavěť do dnešního večera.
5: Zítra budou padat hlavy.
4: Je mladý, to zřek pěkně. To se možná uchytí jako nějaký takový jako slogan. Yeah!

o slušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže, vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím se činit. Já pořád ještě dabuju, recituju, moderuju podnikové akce, sem tam si štěknu v rozhlase, na konkurzy chodím, já se prostě musím ohánět, rozumíte? A ráno nejsem k probuzení. To já si můžu 100krát říkat, přivstaň si, Arnošte, a volnou procházkovou chůzí pěkně dokráčej tou nekonečnou ulicí úplně stejných řadových domků a potom do kopce na tu větrnou lávku přes magistrálu až na stanici autobusu. Ale nepřivstanu si, protože když se mám ráno rozhodnout mezi krásnou 1/4 hodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lnění mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu. Co to čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře Vévodském a Ráj světa. Jsou to 2 Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl na barevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravej blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi 5. pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl 2 děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když jsem mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut.
a byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís, Vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal, opatrně, dámo, opatrně. Ty, poslechni, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřeměnovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to prosím tě zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bomboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblej tou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod. Odovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom. Usmál se Otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš zprostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu herr Švec, herr Deck, nebo do Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i kurník. Ale to už musím být setsakramensky rozčílený, přiznal se Otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblížky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na Supy. Zastavili těsně před námi. A do prdele, povinám. To je tady nepříjemné, řekl Otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jako by dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo, co troubíš, hovado, chceš přes držku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl, mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo, vydrápal jsem se z taxíku a povídám, komu tykáš, ty smrade zaprcatělá. Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil. To jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám, Vlastíku, já tě nechápu.
jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany, a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co, když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo? To se jim stává. To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš

mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střežovické nemocnice, vzpomínal Vlastík. No to je nádhera, šťouknul jsem ho láskyplně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal o trubu. Po večírku jsme si objednali lahvičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem Vlastíkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě Vlastíka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny. Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde. Ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné. Ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, o trubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti o trubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval o truba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje: Vlasto, nemůžeš si číst jako jiní lidi pro sebe? A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastíko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla: Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat, mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval. Znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk ty židli závidí, povídám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla, chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli
a psal do knihy.

knížky inventární číslo. Přistoupila zezadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla: Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno. Mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku a řekla tiše: To nesmíme. My to nesmíme, i když to chceme. V životě většinou nemůžeme to, co by srdce chtělo. A krátce mě zezadu na krk políbila a odešla. A dál nebylo nic. Nepovídej mi, že to takhle skončilo. Zapálil jsem si nedočkavě cigaretu. Víš ty, která slova jsem si ve dne v noci do nekonečna opakoval? I když to chceme. Chápeš? I když to chceme, to znamenalo, že ona taky upíral na mě Vlastík oči rozšířené alkoholem a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl. Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla: Já jsem ti utrhla javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zaprtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte? Jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů odjíl. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska. Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stlukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se, Arnošte, nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář. Neblázni, chceš tím říct, Že jako úplně, řekl jsem. Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici ve Smečkách. Otruba mě touhle jednosměrkou vezel do opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit. Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a Otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel,
Vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář od truba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel vlastíka, jak řekl: pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral se kuryťáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám: člověče, vy nepoznáte ministra vnitra? Nakecej, zalapal po dechu. A když se otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník. Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Žílábus,
1: Francimora, Olda, Kajzra.
2: Čarodějku, jejich mámu, Halabábu, Jana Singová.
0: My jsme zpívající čtvrtá třída.
3: Bandulou bežníku Jiří Nimr hlídá.
4: Jan Šmíd, kapitán mrtvý byl.
5: A řada dalších herců se hraje vám komedii.

0: Jděte, hoši, moji milí.
1: Vždyť budeme, Aneka.
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
1: Jdeme.
2: Zde je, mamko, večernice.
1: Bdíš,
2: rýš, komonice na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
1: Jojo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Já země.
0: Nevyjdete na prázdno.
2: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
1: Jo.
0: To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: No pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka, hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ja.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš... Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoči, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já... jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edudanta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edudant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím. Krásný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, můj malý. Tvej, čert, aby ho vzal, dětka fousatýho. Ale já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
7: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
4: Mm-hmm. Všechno vám seženu, děti moje, to víte, že jo. A co neseženu, to vyčaruju. Mm-hmm. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bychom... No, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Dudante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do richtiku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žactvu 5. A dnes přibyli 2 nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši, zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom se mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Klidňánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrka, brhati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš. Ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla 8. Vezměte se vždy 2 a 2 za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci? Sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku schování. Povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poletovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítnem ještě vej.
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a namodralá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dotaz?
3: Jo, tady.
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, on mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad neporucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fufrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: Tak mi tu ten kluk nedělá paseku.
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
4: No prosím.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku. A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
5: Tamhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh. Hned se tam vydám. A vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
6: Děkujeme za přání.
7: Králové a knížata nemají nás v moci, to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci.

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
2: Jo.
0: Cůru chaso od rány. Bum. Jde se do roboty. Jen tiše.
3: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Opíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci. Jen tiše, jen tiše.
0: Kdo zpívat?
3: Tiše. Povídám ticho, bando. Jo.
4: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šramot.
3: Je.
4: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
3: Jo.
4: Ostatní si připraví bambitky. A díky.
5: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej cizáku, nebo si synem smrti.
6: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
5: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
1: Těší mě.
5: A kdo jsi ty? Proč pak jsi přišel, nepřátelský špehu?
3: Dovolte, abych vás opravil. Nejsem ani nepřítel, ani špehoun. Nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ní hledám přístřeší.
5: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i s večeři.
3: Oh.
5: Kokerelíni, jdi zaříznout berana.
7: Už běžím.
5: Upečeme ho školákům na rožni.
3: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
5: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
3: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
5: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorického.
3: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
5: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
3: Aha.
5: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech. Vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
3: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
5: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
7: To jo.
5: Já za toho berana na rožni a za ten nocelech musím dostat svoje.
3: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
5: Cože?
3: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
5: To je rebelie.
7: Já.
5: Počkej, kam jdeš?
3: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
5: Nikam, stůj! Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sahů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
8: Tady.
9: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
5: Pozor, ať neveme do zaječích.
9: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci!
5: Za ním, kokrhelíni, okamžitě mi nastartuj motocykl.
7: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500, našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
5: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kopřenu. Hurá!
10: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
2: šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
10: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
11: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
10: Kde by se vzal v lese motocykl?
11: Tak se koukni, jak to štípe, jako na závodech.
10: Ohromé, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
12: Jo. Není čas na otázky, Edudante. Co? Mám v patách loupežníky, nastartuj ho na létací košťan.
10: Nemůžu.
12: Proč?
10: Nepodařilo se mi opravit závadu.
12: Pro pána.
11: Kluci, pojďte se podívat. Šlapeme. Loupežníci se jedou na kole.
13: A co jich je? Jů 20. Koupi nejmíš 50. Je jich jako máku.
10: A co my si teďka počneme, brášku?
12: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edurante, jeď.
10: Jo.
11: Stejně nás doženou. Koukněte si, jsou tím dál tím blíž.
12: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
11: Povídám, že je máme hnedle v patách.
12: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu. Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
11: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějnici.
12: Co to povídá? Já špatně slyším.
10: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykoubat. Mám to, mám to. Co mám? Edu tam, co mám? Šňupací tabák.
11: Oh. Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
12: Franci More, začni, já se přidám, jo?
3: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion.
12: Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
10: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.
13: Pánové, koukněte, mrkněte se, to je což.
11: Páni, to je dílo, kýchají, až se ohýbají, hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
12: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
10: Já už se

0: Oj, vy mladí hrdinové věrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, milevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klubíčky vlny.
0: Oh, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rubínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
2: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinčuju dobré pochutnání. Dudante,
3: aha,
2: dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
4: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
2: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
5: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
4: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
4: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povolí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
2: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vyklumá třeba tucet fíklů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
2: No tak já ho teda vzbudím
4: sám. Franci More. Franci More!
0: No.
4: Kam pak zalez, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
2: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Dudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
2: Co mám bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
4: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
4: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
3: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
4: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
4: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
4: Co, když ten kanibal Franci Mora v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Franci Morovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
2: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak?
2: Na vysokém sloupu?
3: je v něm vytesáno 3333 schodů.
5: To je jako nějaká pevnost.
3: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
5: Což?
3: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě. Králova pravá ruka jménem Cerda Leofro.
1: Ubohý Francimor.
3: Tak z téhle šlabastiky mu nepomůžu.
0: Já vás zapřísahám, Edu, to myslíte taky na nás, jde přece o staroslavné město Kotrlec.
4: Jo, ale jak, pane Brumajzl, sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera a já neumím plavat.
3: Nevadí, v našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
4: Ale co moji spolužáci?
3: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada, budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
4: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
3: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne, to jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mízu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti, oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko, nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy, lidínky, já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, dělpasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. A podívej se na ní tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka, ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvar.
1: Neříkej. To je arci milé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnili nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Auwiedersehen.
1: Cerdo. Chyďo.
0: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otilosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný. Jak bych to řekl? Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak ho, šánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šíbio.
1: Jak on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky si tu, Francimore, rozsvítíš. Teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty, Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek. Královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán Mrtvý Bill, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědavý školák, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostního na taky sincerité k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
3: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvití s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne Mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán Mrtvý Bill do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Ty, počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním okem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni, slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
4: Hele, buď slušnej.
0: No a buď, teď, co to bylo?
4: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vrýt ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
5: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
5: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
5: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak zahadí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás rozstříští ho skaliska.
4: Tak na mě te plachty, já ti ujedem, já se bojím.
5: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edudan nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
5: Je to pravda, sire Edudante?
6: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
5: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já s vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
5: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
6: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat s vychřicí docela sám. Si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš. Hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maděru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? No, že jste ho živně viděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
7: Ryční, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen se naberu víc dechu. No a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
7: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Já mám nápad. Třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kde pak ne. Pořád ještě jste jako hrom do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela strkla, víte, jako křížalka.
7: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trůčký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka batere.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
8: Ty bídáku! Zlosivé, pust mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrara.
9: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý.
10: Sire Edudante.
1: Blahopřeju vám.
10: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
4: To jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
1: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
1: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
1: Ano?
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
1: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
1: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Dneska nám každá pomoc.

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trun od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak na rožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježiši, Maria, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí Sokra místo, aby mi pomohl.
1: Vaše královská úchvatnosti, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
1: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Serda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
2: Vaše královská otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor? Mm-hmm. To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
2: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
2: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
2: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobinkem v jídelním lístku. Už mě to zase ber. Pro paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
2: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
2: Francimore, Francimorku, slyšíš?
3: Kdo je to?
0: Ju.
2: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
3: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
2: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
3: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
2: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
3: Pojď blíž, svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky, je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
2: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
2: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady, já tě nesním.
3: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
2: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
4: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
4: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.
0: A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
2: Co?
0: No, že jde pak měl princezny. No.
5: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
2: No.
5: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodl...

0: Franci More. Počkej, já ti nestačím.
1: Co pak? Bratříčku.
0: Kolik asi může být hodin?
1: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
0: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
2: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se tamhle ještě houpá.
0: Sláva.
3: Kapitáne, hej, hola ho.
0: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
3: Mrtvý byle.
4: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
0: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší mocno.
2: Velice mě těší, kapitáne.
4: Potěšení je na mé straně, sire Franci More. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
5: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, dva, tři a vpřed!
6: Kluci, ahoj! To je prima, že jste zase zpátky.
2: A podívejme, Šemandu.
6: To si medíš, Franci Morku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
2: Ale ovšem, naši spolužáci, málem se na ně zapomněli. Kde pak se zrovna teď nalézají?
0: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
7: Vesele, vesele, vesele.
8: Ach, ano. Již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
9: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
2: Ale to je přece docela jednoduché. Nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
10: Mladý pane Franci More, já vám jenom celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
0: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
10: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
11: Ahoj, Franci More, nazdar Edudante,
6: těpíc šimantle.
2: Buďte zdraví, milí spolužáci.
6: Kuči, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Franci Mora, rovnou z chřtánu lidojedu.
11: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
2: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
9: Tedy jako, že se máte nacpat.
2: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
9: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
2: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
9: Aha.
2: Horší, podržte si čepice.
3: Pofrčíme proti větru.
6: Hip, hip, hurá.

0: co jsem povídal. Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
1: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
2: Jo.
0: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
3: Sim, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
0: Ty buď ticha, Šimandlávička, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
1: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
2: Je to tak a nejinak, nejinak, Francimor je vzorný žák.
0: No, tak dobrá, pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
1: Díky, pane inspektore.
0: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edu Dante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
4: Maminko... Mámo.
5: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
0: Ctěná

0: Hala bábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do 6. a?
1: I to víte, pane inspektor.
2: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
3: My to připomeneme.
2: Vštípili jsme si totiž veledůležité ponaučení.
1: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
4: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskota.
5: Ano.
6: Jistě, ano.
4: Napřed škola, pak řemeslo. Dneska totiž
7: platí heslo.
4: Škola, základ života.
6: Joj!
8: Poslouchali jste rozhlasovou hru na motivy knihy Karla Poláčka.
9: Dudan a Franci Mor. Vníš?
10: Erudanta dohrál Jiří Lábus.
11: Franci Mora lépe Olda Kaiser.

0: I am enchanted. How do you do, sir?
1: Oh, yes. Jiren Kochi. Yes, Turnova. A starts at Sisto Brumbury. Entertaining.
2: Brum, brum.
3: Так выпьем еще по одной, ваше высокопревосходительство.
2: И трошку свиняя.
3: Я счастлив, что мне удалось встретиться с настоящим князем, славный род которого известен каждому русскому.
4: Да, да. А где моя киевская губерния?
5: Киевская губерния?
4: Ага.
5: Але довольте, не милим ли се... Vyprávěl jste, že jste žil v semipalatinské guvernii.
4: No jo, to taky správně. To víte, nad naším panstvím slunce nezapadalo. A pak jsme se porád stěhovali, protože zima je taková, že nemůžete na jednom místě vydržet, to máte. A hned taky jsem musel přiložit ruku na Urále, hned zase vejplata na Kavkaze a to jste měli porad.
5: No jo,
4: Dada, taky ještě.
5: Dada.
4: A vy nemáte ponětí, jaký já měl štěstí, ku příkladu úrodu. Já měl tolik úrody, že jsme to vůbec ani do stodoly nevozili, že jsme to vozili skrz. Rovnou skrz ryby. My měli ryb tady k tomu, že říct, co si ho klubem. Co my měli ryb, Rusko, my máme ryb. A kaviáru, co já měl? No. Tolika kaviáru nebylo nikdy to, co já zrovna, to jsme měli takovou spoustu, že jsme s tím mazali schody, boty, podlaj a kluci s tím hráli kuličky. Já bych to neřekl, kdyby to nebyla pravda. Moji vlastní plavci na Volze zpívali vždycky je.

mrtka. Pozvala mě jedna kněžna do kiosku, říkala mi golubčinku, graj mi graj. Bylo-li byli boli po papírosku, nebo bylo-li boli mi radši čaj. Jašku, já mám nejraději tu dřevotku, vypadá tak nevím.

0: Už jsem si zvykl. A jen jestli já budu trefit domů, ale
1: my vás jasnosti dovedeme.
0: Pasti si lehkali.
1: Provádím nás,
0: provádím. Provádím mě, hoďte.

0: jako se týká já.
1: Já jsem detektiv, já přicházím chránit vaše zájmy. Ich komme in
2: I beg your pardon. I don't understand any word.
1: Oni chtějí zkrátknout und kurzen. Oni přicházejí vám pajetnout, špajetnout, šlohnout vaše diamanty, které já musím chránit. Já přicházím v jich pine. Koukej. Nerozumí slovo. Ich musím, ich nicht, das ist narischkin. So, koukejte, tak je to narischkin. A ich nicht narischkin, ich kozen, ziege frit, koza frit. Detektiv, babočka, tady jsi detektiv Kotland, já, no, kukaj, tady jsi poutn, detektiv, a ich komme diamanty, aby nicht schlohn, sakra. Je, vy přicházíte jako, jak smilování. Prosím vás, vysvětlete tady panu Bajadérovi, že nejsem narištín, že jsem detektiv, který chce chránit jeho diamanty. Spukni tasich inen. Co vás?
3: Maharaj asi bude pokládat za čest, budete-li v jeho nepřítomnosti střežit jeho poklad.
1: No, tak hlavně, že jsme se dohodli, když já nic jiného nechci, než když Maharaja tady nebude, že jsem vždycky nakoupnu a on bude mít svatý pokoj.
3: Prosím, to nám bude vítáno.
1: Gumi arabicum. Salmi agaestum.
3: Říkal jste, že máte zájem o tři vejšité diamanty Maharajovi, pane Van Houdene, které potřebuje vaše amsterdamská ústředna pro korunní klenotnici jedné evropské velmoci. Informoval jsem Maharaju a ptáme se vás, jakou nám můžete dát zájem.
4: Zde prosím je ček. A Maharaja může čeku kdykoliv použít na znamení, že koupě je uzavřena.
3: Přezkoumáme, dovolíte-li, je-li šek dostatečně kryt. Prominete, v dnešních dobách je nutno být opatrný. Napíšete panu Van Houdenovi potvrzenku na šek.
5: První letoun startuje 6:15 ráno. A není možné si objednat zvláštní letadlo? Ne. Tak dobrá, přijdu k vám do kanceláře.
1: Tak děti, všecko klape, všecko v nejlepším pořádku.
6: Leo, objednali se zvláštní letadlo.
1: No to je báječný nápad. A v kolik to letí?
6: 6:15.
1: Co? 6:15. No to je ohromné.
6: Kam chceš?
1: A já se chci pojat na toho detektiva.
5: Tam nechoď.
1: Proč?
5: My jsme ho odstranili.
1: Co jste s ním udělali? V tom okamžiku, jak střelíte, střelím i já.
2: Co z toho budete mít? Udělám vám návrh. Rozdělme se.
1: Já.
2: Koukejte. Já nejsem Maharaja a vy nejste Narischkin. Nabízím vám třetinu.
1: Tak to bych musel vycelit. Dvě třetiny.
2: Dobrá.
1: Dejte sem dvě třetiny brilantu, co jste sebral klenotníku.
3: Diamanty tu nejsou.
1: Jde podvod.
3: Prosím, mám k dispozici ček. Ček tu není. Mezi námi je zloděj.
1: Jeden? Celý aeroplán vás je tady, chlapi, zatracený. Ty bouchačky pryč a ruce nahoru. Tak, kde šek?
4: Ten mám já.
1: Který vy jste?
4: Obchodník Demanty Houden a syn z Amsterdamu, který díky chytrosti slečny Sandry nebyl okraden.
1: Pojďte se. Vy mě ty chlapi tady budete hlídat, tu máte. Tak. Tak abyste věděli, mizerové, tak ty tři pravý diamanty mám v týhle kapce. A v týhle ty kapce mám ty ostatní diamanty těch obchodníků. Tak, padákem jdu pryč.

0: Balada krve, rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
1: No já vás mám tady doprovázet na piano.
0: A umíte hrát?
1: No ovšem.
0: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
1: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
0: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohlík k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
1: Ale podívejte se, prostě jeli to...
0: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, abych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
1: Ale já vám chci říct, že jeli to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná, co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No, ale co chcete k tomu nejdřív?
0: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
1: Jak dlouho, prosím?
0: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
1: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
0: no
1: kila.
0: Tak to, jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na piter.
1: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
0: Vážná.
1: Vážná?
0: Smrtelně vážná.
1: Tak to a... musí být mol.
0: Ne, jo, kde ho vemu? Mol. Doma mám dost, ale tady, kde toho nemse... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
1: Ale co vás napadá... To je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měkká, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
0: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka. Ale taky se jde po ní na mol.
1: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
0: Prosím.

0: Co to je?
1: No to je tragická předehra.
2: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
1: No já to upravím.
2: No a dovedl byste znázornit sovu?
1: Jo to umím, jak houká sova, to no. Jsem dělal v divadle.
2: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
1: Ptáček, no prosím.
2: No jo, tak tohle to, to je ptáček.
1: Prosím.
2: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr, dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
1: Větry? A mám to udělat na ústa?
2: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo?
1: Jedině na piano.
2: No tak na piano.
1: Na piano,
2: na piano.
1: Prosím, větry.
2: Co to je?
1: No větry.
2: Ale to nejsou žádný větry, to se honí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opřel do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
1: A tak, tak prosím, větry.
2: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem to... vám to jenom chtěl znázornit.
1: Prosím.
2: No, a teď ještě bych vás prosil tok vody.
1: Tok vody, prosím.
2: Moment, hej, to je Vltava.
1: To je Vltava.
2: No, tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, i to znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
1: Mumlava.
2: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstrzy, víte, jak to tam hemží v ty vodě.
1: Ano, já to tak zahraju potom.
2: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
1: Ano, prosím, můžeme začít.
2: Jo?
1: Ano.
2: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se mám nedal na meni.
1: Prosím.
2: Musíte čekat. Parada krve, rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
1: Sido!
2: Ale Sido, kde Sido, co?
1: No na konci přeci. Do.

0: nevadí. Kde jste vzal ten sidol? Jaký pak sidol? To je do re mi fa sol le. Ta princezna se jmenuje do re mi fa sol le. Ne sola. Fa sol le, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoš a smrti, aneb tragedie princezny do re mi fa sol le, aneb kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když jí to nejde, houkne si znova. To hradu cimbuří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí,
1: ale leží.
0: Jo, ale hraje to stojí, to mě instruuje. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř boje se vrátí, brinkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi, sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na římce píseň zpívá, však princezna nedbá a v dáli se dívá. Potůček pod hradem šumí, a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká.
1: A čumí.
0: Ale no, může čumět princezna, to se čumí jen do výkladu. Jak to bylo?
1: Potůček.
0: Potůček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká, jak umí. Teď jsem na to přišel. Čekala, čekala, čekala. Čekala, čekala. Musíte zahradit operního, podložit operně, samozřejmě.
1: Operně?
0: No jo.
1: Tak operně.
0: No.

0: mě křičíte, Klimprton, co to je?
1: Ale já přeci zpívám Pinkerton.
0: A kde je to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: A neznal.
0: No tak co to hrajete?
1: No tak pokračujeme. No.
2: Čekala.
3: Slova v herléni Pixla.
4: Zoufalství vypila jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytiv přijede.
0: Moment, co to hrajete? To není žádný rytiš, to je nějaká chromá hajtra. Rytiš má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu, z nozder plamen a od podkop mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no? Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
4: Tu leží na zemi, tílko to bledé a dole od lesa rytiš už jede.
0: Když jsme to přejeli.
1: Přejeli?
0: No bodejť ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No tak znova.
1: Tak prosím.
4: Tu leží na zemi, tílko to bledé, a dole od lesa rytiš už jede. Moment!
1: No.
4: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.
0: To už je tam?
1: No ovšem.
0: Tam vylítá jak zátopek, to přeci nemůže tak rychle vyběhnout nahoru, řeči, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový...
1: Brnění.
0: Brnění. No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
1: Prosím.
0: Uvázal komuně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.